0: Impuls. 7 hodin. Zprávy.
1: Dobré ráno. Velká loupež mincí se stala v Praze. O kufřík se sběratelskými mincemi v hodnotě bezmála 8 milionů korun přišel v pátek odpoledne francouzský občan na parkovišti před výstavištěm v Letňanech. Tady se konal veletrh sběratel. Dva pachatelé mu kufřík ukradli ve chvíli, kdy si ukládal věci do auta. Následně nasedli do svého vozu a z místa ujeli, uvedla televize CNN Prima News. Policie po pachatelích pátrá. Dvoudenního veletrhu sběratel se zúčastnilo na 250 vystavovatelů z Česka i ciziny. První zářijová neděle patří na východě Moravy poutím. Konají se na řadě míst a každá je výjimečná.
2: Dnes například míří na Hostýn členové matice svatohostinské. Ve Štípě povede mši kněz z hodnosti plukovníka Jaroslav Knichal, hlavní kaplan armády České republiky. Ovšem, punci jedinečnosti má také vrcholící třídenní pouť v Koryčanech. Tam míří lidé z města i z okolí, z Hodonínska, Kroměřížska, Uherskohradiště i Vyškovska. Všichni zblízka a přitom ze 4 okresů 2 krajů. Tak dokonale jsou Koryčany umístěny.
1: Tolik reportér Jan Čada. Bez peněz se dneska dostaneme do státních muzeí a galerií. Řada stálých expozic totiž nabízí první neděli v měsíci do konce roku vstup zdarma. Zdarma se otevírají desítky objektů a areálů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, které spadají pod 15 institucí. Krátkodobé výstavy a akce zpravidla zůstanou spoplatněné. S volnými vstupy každou první neděli v měsíci přišlo Ministerstvo kultury vedené Otou Klempířem. Někde se budou vydávat volné vstupenky, jinde ani to ne. Volný vstup nás třeba čeká na zámku Vrchotovy Janovice na Kutnohorsku. Před 80 lety se narodila Hana Zagorová. Na počest výročí jejího narození právě vychází nová knižní výpravná biografie nazvaná Hana Zagorová žít tady a teď. Její autor Pavel Hénik říká, že nejtěžší napsání byla zodpovědnost. Nechtěl zklamat Štefana, Margitu ani zpěvaččiny fanoušky. Dnes bude mít taky v divadle Kalich premiéru muzikál s názvem Biograf Láska 2, který se skládá z písní Hany Zagorové. V Kremlu skončila americko-ruská zkuska. Američtí vyjednavači 3 hodiny jednali s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Dneska mají Američané jednat s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v Kyjevě. Ruský prezident opět zdůraznil potřebu řešit základní příčiny ukrajinského konfliktu a že se dohodli, že Trump a Putin zůstanou v kontaktu. Závěr jednání ale neznáme. A přidám i počasí na dnešek. Čeká nás slunečný den, tedy jasno až polojasno. Jen na severu přechodně oblačno. Teploty vyšplhají na 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě naměří až 24. Hezké ráno přeje Iva Horáková.
0: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: Máme 7:03, hezké ráno, zdravíme z Radia Gold Impuls. A tady je další zlatá muzika Roy Orbison.

0: Naladili jste si Radio Gold Impuls. Před 8 hodinou ještě pojďme gratulovat. Dneska slaví narozeniny Roger Waters, zpěvák a baskytarista, prostě jedna z výrazných osobností skupiny Pink Floyd. Narodil se právě dnes v roce 1943 a tak slaví v dnešní den 83. narozeniny. Za Gold Impuls přejeme všechno nejlepší a teď posíláme Beatles.
1: Radio Gold Impuls.

0: Desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 8 hodin. Zprávy.
2: Dobré ráno. Dálnice D1 je znovu plně průjezdná. Na 62. kilometru ve směru na Brno se totiž před čtvrtou ráno podařilo odstranit následky včerejšího požáru nákladního auta. Omezení trvalo dlouhých 13 hodin. Dálnice byla nejprve zcela uzavřená. Po přibližně 2 hodinách včera policisté krátce obnovili provoz jedním pruhem. Později ho ale znovu zastavili kvůli překládání nákladu do druhého vozu. V Česku za letošek přibylo už 600 nových podcastů, celkem jich tu tady máme kolem 3400, což je meziročně přibližně o 2% méně. Letos zatím vydali skoro 64 tisíc epizod. Mezi aktivními podcasty se vydávání zprofesionalizovalo, více než čtvrtina vydává epizodu každý týden a téměř polovina alespoň dvakrát měsíčně. Obsahově se těžiště posouvá od vzdělávání k biznisu a zpravodajství. Podcast přestává být koníčkem a stává se z něj práce. Na obchvat Třemošné na Plzeňsku se po 3,5 měsících vrátila auta. Ředitelství silnic a dálnic totiž potřebovalo opravit mostní estakádu. Obyvatelé Třemošné si oddychli, protože přes 10 000 aut denně jim už neprojíždí napříč celým městečkem.
3: Stavbaři ještě budují kruhový objezd, který nahradí klasické křížení obchvatu a silnice spojující Třemošnou se Zálužím. V minulosti se tu stalo mnoho těžkých havárií. Zatím se dá jezdit jen po jedné polovině vznikající okružky, provoz proto řídí semafory. Okružní křižovatka je akcí soukromého investora, který v sousedství silnice buduje obchodní zónu. Obchvat Třemošné, který je součástí hlavního tahu z Plzně na Žatec a Most, má být průjezdný bez omezení do konce října. Třemošné, Petr Ježek, Mladá fronta Dnes.
2: Část Němců dneska míří k volebním urnám. Hlasování se koná ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko na východě Německa. Podle průzkumů je horkým favoritem krajně pravicová strana Alternativa pro Německo. O výsledku zemských voleb může rozhodnout až 1 700 000 voličů. Volební místnosti se otevírají právě teď. Soutěž v kopání hrobů se konala na severu Maďarska. Nešlo o legraci, píše agentura AP. Cílem neobvyklé soutěže, kterou pořádá maďarské sdružení správců a provozovatelů hřbitovů, bylo představit lidem náročnou profesi hrobníka a zároveň prolomit společenská tabu spojená se smrtí. Suchá půda vyprahlá letním sluncem představovala pro 19 dvojic důstojného soupeře. Soutěžící funěli, supěli a potili se ve snaze získat titul za nejrychleji a zároveň nejprecizněji vykopaný hrob. Vítěznému týmu trvalo vykopání hrobu 1 hodinu a 21 minut. A ještě počasí. Dneska bude jasno až polojasno, teploty až 22, na jižní Moravě i 24 stupňů Celsia. Hezkou neděli přeje Iva Horáková.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: 3 minuty po 8, Rádio Gold Impuls s vámi. Už se nám to blíží, v prosinci se k nám do České republiky vrátí zpěvačka Sandra. V Praze si užijeme její koncert a teď jeden z jejich hitů hned na Goldu. Teď hned.

0: Old Impulse s vámi. A teď jedna smutnější vzpomínka na devadesátky. 6. září v roce 97, tak se v Londýně konal pohřeb princezny Diany. Ulicemi města tehdy lemovaly trasu obrovské davy lidí a televizní přenos sledovali po celém světě miliardy diváků. Stal se z toho jeden z nejsledovanějších televizních okamžiků 90. let. Bez nadsázky. Teď posíláme Bernieho, tady je Bernie Paul.
1: Radio Gold Impulse. We'll be right back.

0: Rádio Gold Impuls. 9 hodin. Zprávy.
1: Dobré dopoledne. Politici nám budou další roky hýbat s časem. Střídání času má totiž pokračovat i v příštích 5 letech. Letní čas by měl do roku 2031 začínat stejně jako dosud poslední březnovou neděli a trvat do poslední neděle v říjnu. Navrhované nařízení se chystá zítra schválit vláda. S časovými přechody nesouhlasí ministr pro prevenci a sport Šťastný. Podle něj má posun dopad na naše zdraví. Požaduje, aby odpovědný rezort v Evropské unii vyjednával o zrušení letního a ponechání jen zimního času. Časové střídání mělo v 27. skončit už před 7 lety. Členské státy se ale na jednotném nastavení neshodly. Podle průzkumu agentury Stemmark by střídání času zrušili 2/3 lidí v Česku. Velká loupež mincí se stala v Praze. O kufřík se sběratelskými mincemi v hodnotě bezmála 8 milionů korun přišel v pátek odpoledne francouzský občan na parkovišti před výstavištěm v Letňanech, kde se konal veletrh sběratel. Dva pachatelé mu kufřík ukradli ve chvíli, kdy si ukládal věci do auta. Následně nasedli do svého vozu a z místa ujeli, uvedla televize CNN Prima News. Policie po pachatelích pátrá. Bez peněz se dneska dostaneme do státních muzeí a galerií. Řada stálých expozic totiž nabízí první neděli v měsíci do konce roku vstup zdarma. Zdarma se otevírají desítky objektů v areálu v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, které spadají pod 15 institucí. Mezinárodní letiště u Jakarty stálo kvůli sopce. Provoz se zastavil v noci na dnešek. Erupce sopky Anak Krakatau začala v pátek, podle místních úřadů tsunami nehrozí. V Indonésii je asi 130 aktivních sopek. Podještědí je na nohách. Ve 3 odpoledne totiž na Jabloneckém stadionu na Střelnici začíná v první fotbalové lize další velké severočeské derby. Jablonec Liberec. Sportovní reportér Standa Sigmund prozradí, co je ve hře.
2: Do derby sousedů, které dělí pouhých 13 kilometrů, vstoupí stříbrovým náskokem Liberec. Ten zatím ve 3 zápasech venku nenašel přemožitele, ale Jablonec zase doma ve 2 zápasech nestratil ani bod. Proti Jabloneckým, kteří zatím nastříhli jen 6 gólů, z toho 3 obránce Cedidla, bude stát ale dosud nejlepší obran ligy, neboť liberečtí inkasovali v 6 střetnutích jen 3 branky. Zajímavostí je, že oba týmy dosud obral o všechny body zatím jediný soupeř, jejich severočeský rival z Teplic. Utkání Jablonec-Liberec začne v 15 hodin. Hezký den s fotbalem přeje Standa Sigmund.
1: A ode mě ještě počasí, dneska bude slunečno, tedy jasno až polojasno, na severu přechodně až oblačno. Naměříme až 22, na jižní Moravě i 24 stupňů Celsia. Hezké dopoledne přeje Iva Horáková.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: 3 minuty po 9, už jsme spadli do dopoledního času, ale spoustu goldovských hitů před námi. Děkujeme za zprávy a teď už posíláme Pointer Sisters.

0: Od Impuls s vámi v 10. hodině se za chvíli zhlídneme. Teď ještě čas na to pozvat vás třeba do Prahy na Mint Market Praha, Babí léto, je to na Rašínově nábřeží. Až do 17. hodiny tam budou dneska stánky českých tvůrců, designérů a značek a možná si tam můžete udělat třeba i nedělní procházku a dojdete, uvidíte něco pěkného a u toho Gold Impuls po cestě poslouchat, třeba teď vám pošleme shake na Stevense.
1: Radio Gold Impuls.

0: Desátý český mejdan s impulzem jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MIG21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Radio Gold Impuls. 10 hodin. Zprávy.
2: Dobré dopoledne. Dyje zase dusí Sinice. Další ohrožení života v řece pod Novými Mlýny řeší vodohospodáři a rybáři v problematickém úseku mezi Dolní nádrží a Břeclaví. Podle Povodí Moravy zatím k masivnímu úhynu ryb nedošlo. Podle Moravského rybářského svazu je na sčítání škod ještě brzy. K problémům se sinicemi a úhynu ryb dochází v úseku pod Novými Mlýny v posledních letech opakovaně. Ryby se dusí kvůli nedostatku kyslíku, který spotřebovávají přemnožené sinice. Ty se dostávají do toku právě z nádrží, kde mají ke svému rozvoji ideální podmínky. Náraz do stromu se stal osudným řidiči osobního auta u Lubné na Rakovnicku. Tragédie mezi Pavlíkovem a Rakovníkem se stala krátce před 9. večer. Příčiny a okolnosti nehody šetří policie. Včera šlo o druhou tragickou nehodu na Rakovnicku. Dopoledne zemřel při havárii motorové tříkolky u Kolešova její řidič. Město Aš zavádí společné hlídky policistů a strážníků. Místní mají už delší dobu obavy a stěžují si na horší bezpečnost. Pokračuje reportér Dušan Valenta.
3: Společné hlídky se objeví hlavně v centru a u nádraží, ve večerních hodinách například kolem otevřených obchodů a u některých restaurací. Cílem je předcházet protiprávnímu jednání a řešit narušování pořádku. To jsou teď nejčastější výhrady, kvůli kterým někteří v Aši říkají, že se bojí. Společné hlídky policie a strážníků budou fungovat měsíc takzvaně na zkoušku. Pak se rozhodne, co dál.
2: Německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko už probíhají volby. 1 700 000 voličů může až do 18 hodin vybírat nové poslance zemského sněmu. Podle průzkumů vyhraje strana Alternativa pro Německo, kterou zemská tajná služba označuje za prokazatelně pravicově extremistickou. Získat může až 43% hlasů. 4 zápasy dneska uzavřou 7. kolo první fotbalové ligy. Liberec, který je v neúplné tabulce o skóre třetí, nastoupí v 15 hodin k podještěckému derby v Jablonci. Pražská Sparta se od 18 hodin představí v Hradci Králové. V drezu Východočechů si může proti svému bývalému klubu odbít premiér útočník Tomáš Čvančara. Letenčtí jsou po krachu v derby 9. na Slavii ztrácí 8 bodů. Ve 13 hodin začne duel 5. Mladé Boleslavy, která je spolu se Slavií posledním neporaženým týmem v lize s Baníkem Ostrava. O 2 hodiny později má Výkop zápas posledního Zlína s Teplicemi. A ještě počasí. Dneska naměříme až 22, na jižní Moravě i 24 stupňů a čekáme slunečno. Dobré dopoledne přeje Iva Horáková.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: 3:50, Radio Gold Impuls s vámi, Starship, to je první muzika hned po zprávách. Otevíráme další dopolední 60-minutovku.

0: posloucháte Radio Gold Impulse, naladili jste si nás před 11. hodinou. Dneska slaví narozeniny Gloria Gaynor, jedna z nejznámějších zpěvaček disco éry. Narodila se 6. září v roce 1949 a její jméno je navždy spojené především s hitem I Will Survive. Každý známe, ten se stal jednou z největších tanečních hymen 70. let a doteď se předělává pořád a pořád dokola. Za Gold Impulse přejeme všechno nejlepší a teď posíláme Carpenters.
1: Radio Gold Impulse.

0: Gold Impulse. 11 hodin. Zprávy.
1: Dobré dopoledne. Vláda zítra projedná minimální mzdu. Nejnižší výdělek by se měl od ledna zvednout o 2,5 tisíce na 24 900 korun. Minimální mzda se zvedá podle zákona automaticky. Do roku 2029 by se postupně měla dostat na 47% průměrné mzdy. Minimální plat bere asi 180 tisíc lidí. Kabinet taky schválí mnohými kritizované střídání času pro dalších 5 let. Za posledních 10 let zemřelo při nehodách na našich silnicích 711 motorkářů. Počet nehod jejich účastí je přitom výrazně vyšší než před 10 lety. Zatímco před 10 lety jich policie evidovala 3180, loni už to bylo přes 3800. Nejčastěji bourají motorkáři do 25 let. U tragických havárií pak mezi příčinami výrazně dominuje nepřiměřená rychlost. Hana Zagorová měla unikátní interpretační schopnost, řekl to nezávislý hudební publicista Josef Vlček. Populární zpěvačka zemřela v roce 2022. Dnes by slavila své 80. Zagorová taky tvořila oblíbenou trojici s Petrem Kotwaldem a Stanislavem Hloškem. Společně naspívali například písničky Jinak to nejde nebo Spěchám. Podle hudebního publicisty Vlčka šlo pro Zagorovou o důležitou spolupráci.
2: Přece jenom v tom věku už si nechtěli věřit, že dneska máme diskohrádky a tak dále. A tyhle ty dva jí vlastně jakoby to přeženu omladili. Najednou zase byla v okolí těch dvou pánů, byla taková jako najednou mladší, svěžejší.
1: Zagorová patřila k nejvýraznějším postavám tuzemské popové scény už od druhé poloviny 60. let. Pozor na falešná videa o hubnutí, cílí zejména na mladé ženy, varují výzkumníci. Na TikToku a Instagramu se ve velkém šíří videa vytvořená umělou inteligencí, která pokřiveným způsobem ukazují dramatické hubnutí. Vědci upozorňují, že mladým ženám a dospívajícím dívkám tyto klipy předkládají nedosažitelné a nerealistické ideály. Přípravky na hubnutí, o kterých jejich prodejci nepravdivě tvrdí, že jsou stejně účinné jako léky na předpis typu Ozempic nebo Mounjaro, kolují ve videích v Německu nebo Polsku. Videa prozradily nepřirozené pohyby rukou a opakující se totožné pózy. A tenista jako Pěnčík v New Yorku končí, do premiérového osmifinále US Open nepostoupil, protože ve třetím kole prohrál s domácím týmem. Utkání ztratil po 3 hodinách a 24 minutách hry. A ještě počasí. Neděle bude slunečná s teplotami až 22 stupňů Celsia. Hezký den přeje Iva Horáková.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: 11:03, další dopolední hodina otevřená a po zprávách posíláme Rockyho, tohle jsou Survivor, Eye of the Tiger.

0: Za chvíli pravé poledne, hezké nedělní odpoledne přejeme z Goldu. Teď ještě posíláme Elvise Presleyho, než se k nám dostanou ty nejnovější informace ve zprávách ve 12.
1: Radio Gold.

0: Desátý český mejdan s impulzem jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MIG21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Radio Gold Impuls. 12 hodin. Zprávy.
2: Dobré poledne. Srážka s divokým prasetem si u Branišova na Českobudějovicku vyžádala 3 zraněné. Záchranáři je převezli do nemocnice. Další nehoda se stádem divočáků pak zastavila v noci na dnešek na několik hodin provoz na dálnici D3. Obešla se bez zranění. V Česku za letošek přibylo už 600 nových podcastů. Celkem jich tu máme tedy kolem 3400, což je meziročně přibližně o 2% méně. Letos zatím vydali skoro 64 tisíc epizod. Vyplývá to z údajů za celý český trh. Vlna vzniku podcastu, která přišla během covidu, z velké části vyhasla. Mezi aktivními podcasty se vydávání zprofesionalizovalo. Více než čtvrtina vydává epizodu každý týden a skoro polovina alespoň dvakrát měsíčně. Na obchvat Třemošné na Plzeňsku se po 3,5 měsících vrátila auta. Ředitelství silnic a dálnic totiž potřebovalo opravit mostní estakádu. Obyvatelé Třemošné si oddychli, protože přes 10 000 aut denně jim už neprojíždí napříč celým městečkem.
3: Stavbaři ještě budují kruhový objezd, který nahradí klasické křížení obchvatu a silnice spojující Třemošnou se Zálužím. V minulosti se tu stalo mnoho těžkých havárií. Zatím se dá jezdit jen po jedné polovině vznikající okružky, provoz proto řídí semafory. Okružní křižovatka je akcí soukromého investora, který v sousedství silnice buduje obchodní zónu. Obchvat Třemošné, který je součástí hlavního tahu z Plzně na Žatec a Most, má být průjezd bez omezení do konce října. Z Třemošné Petr Ježek, Mladá fronta Dnes.
2: Část Němců volí, hlasování se koná ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko. Podle průzkumu je horkým favoritem krajně pravicová strana Alternativa pro Německo. O výsledku zemských voleb může rozhodnout až 1 700 000 voličů. Volební místnosti jsou otevřené do 6 večer. Už po 2 měsících opustil záložník Sebastian Bohač Viktorii Plzeň a přestupuje do Artisu Brno. S nováčkem první fotbalové ligy podepsal smlouvu na 3 roky. A dodám i počasí. Dneska čekáme jasno až polojasno, na severu přechodně oblačno, teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 24. Dobré odpoledne přeje Iva Horáková.
1: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: 3 minuty po 12. Máme tady pravé nedělní poledne na Goldu, opět muzika let 60. až 80. a také Adam Kořica. Zdravím vás, přeji dobrý den a teď už Supertramp, písnička It's Raining Again.

0: Posloucháte rádio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život, neděle 6. září, doufám, že se máte fajn, do 13. ještě určitě Tony Orlando, písnička Tie a Yellow Ribbon Around the Old Oak Tree. Já koukám do kalendáře, svátek dnes se slaví pánové se jménem Boleslav a zajímavé je, že význam tohoto jména je velmi slavný. Ten, kdo má velké slávy, nebo bohatý na slávu. Což vlastně sedí na vynikajícího českého herce Bolka Polívku, takže pozdravujeme a i pro něj teď zpívá Tony Orlando tady na rádiu Gold Impuls.
1: Rádio Gold Impuls.

0: Rádio Gold Impuls. 13 hodin. Zprávy.
1: Dobré odpoledne. Na opravenou šmejkalku se vrátila auta. Ředitelství silnic a dálnic dopoledne zprovoznilo část mostu na 24. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu. Do konce září bude doprava vedena ve dvou zúžených pruzích v každém směru. Celá oprava téměř za miliardu korun bez DPH má skončit v létě příštího roku. Česko chce okolo omezení pohybu ruských diplomatů postupovat společně se spojenci. Pokud se opatření dostane na jednání Evropské rady, Česko ho podpoří. Řekl to premiér Andrej Babiš na CNN Prima News. Rusko označil za hrozbu a agresora. Česko je podle něj pravděpodobně taky terčem ruských kyberútoků. Tragédie v podobě smrti dvou mladíků se ráno odehrála na D5. Poblíž Rokycan ve směru na Prahu osobní auto vyjelo mimo silnici a spadlo z mostku. Tragédii šetří rokycanští kriminalisté. Dálnice uzavřena nebyla, provoz byl veden levým jízdním pruhem. Nedožité osmdesátiny Hany Zagorové připomene muzikál. Hudební představení s názvem Biograf Láska uvádí divadlo Kalich v nedělní premiéře. Na generální zkoušce se byl podívat reportér Tomáš Kabát.
2: Zajímalo by mě, jestli i velký holky mají takovýhle problém.
3: Světla, energické taneční kreace, nový příběh a 25 písní Hany Zagorové. Autorka libreta Uljana Donátová nechtěla publikum zklamat.
4: Psalo se mi to hezky, ale s pocitem určitého závazku, protože to první představení bylo divácky velmi úspěšné, takže bylo potřeba, abychom tu nasazenou laťku dodrželi.
3: Z generálky byl nadšený i manžel Zagorové Štefan Margita.
5: Je to opravdu krásně a Honza Kříž to udělal nádherně. Do toho vyšla knížka, do toho nové album, co víc si přát, že jo, já jsem šťastný, že Hana Zagorová pořád žije.
3: V muzikálu se objeví celkem 37 herců, kteří budou oblečení do bezmála stovky kostýmů.
1: Víno bude. Vinaři na Slovácku zahájili první letošní sběr vinné révy. Sklizeň nastává o pár týdnů dříve než loni. Kvůli sochu bude výnos menší. S vinobraním začaly 2 týdny před koncem prázdnin a hotovo chtějí mít do konce září. Indonéské úřady zastavily provoz na 6 letištích, včetně mezinárodního letiště u Jakarty. Může za to erupce sopky Anak Krakatau, která se nachází asi 150 kilometrů od Jakarty. Problémy se dotkly více než 300 letů, včetně 58 mezinárodních spojů. Opatření postihla nejméně 20 tisíc cestujících. A ještě počasí. Na zítra bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo, k večeru se ale vyjasní. Naměříme 23 až 27 stupňů Celsia. Dobré odpoledne přeje Iva Horáková.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
6: 3 minuty po jedné, hezké nedělní odpoledne přeje Adam Kuřica. Zprávy v celou jsou za námi. Další novinky ze světa zpravodajství opět za hodinu. Do té doby jenom muzika let 60. až 80. Na řadě je Bruce Springsteen, písnička Born in the USA.

0: Radio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život, přeji poklidné a ničím nerušené nedělní odpoledne. Máme 6. září do 14. hodiny, ještě určitě Chris Ria a také Lešek Semelka. Písnička jsi prostě nejlepší, ze všech nejdřív ale Kylie Minogue, nahrávka The Locomotion. Pokud dneska hledáte perfektní výmluvu, proč absolutně nic nedělat, mám pro vás skvělou zprávu. Dnešek, 6. září, je oficiálně dnem čtení knih, takže jestli ležíte na zahradě nebo na pohovce s knížkou v ruce a rodina po vás něco chce, stačí se odvolat na mezinárodní kalendář. A malý tip pro ty z vás, kterým se nechce číst ani ta kniha. Otevřete ji na jakékoliv stránce, položte si ji na obličej a dělejte, že hluboce meditujete nad dějem. Pokud nás posloucháte v práci, tak ať vám to utíká a zároveň přeji, ať se co nejrychleji dostanete na poslední stranu toho vašeho dnešního pracovního příběhu. No a my pokračujeme v muzice let 60. až 80. Kylie Minogue, tady na rádiu Gold Impuls.
1: Rádio Gold Impuls.

Desátý český mejdan s impulzem, jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Gold Impuls. 14 hodin. Zprávy.
1: Dobré odpoledne. Stát možná znovu zastropuje ceny pohonných hmot. Na Primě to připustil premiér Andrej Babiš. Benzín a nafta totiž znovu zdražují. Snižovat spotřební daň na naftu a benzín kabinet navrhovat nebude.

0: bude. Rafinérské společnosti mají podle Babiše extrémně vysokou marži a měly by se nad svým chováním zamyslet. Pohonné hmoty v Česku zdražily v uplynulých dvou týdnech. Litr nejprodávanějšího Naturalu 95 se aktuálně u čerpacích stanic prodává v průměru za 42 korun a 34 haléřů. V meziročním porovnání je nyní benzín zhruba o 8 korun na litru dražší než před rokem. Za naftu tehdy motoristé platili dokonce o 13 korun méně. Do státních muzeí a galerií se dneska dostaneme zdarma. Mezi stálými expozicemi totiž odstartovala akce, která se bude vracet každou první neděli v měsíci až do konce letoška. S projektem přišlo Ministerstvo kultury o ty klempíře.
1: Zavádíme vstupy zdarma pro všechny. Cílem je zpřístupnit kulturu co nejširšímu okruhu lidí a dát veřejnosti další velkou příležitost opravdu pravidelně navštěvovat muzea a galerie.
0: Vstupné zdarma se týká několika desítek objektů a areálů. Na expozice krátkodobé nebo podobné akce se ale nevztahuje. Zraněný motorkář zemřel. Včerejší hromadná nehoda 5 aut a 1 motorky u Temešváru na Písecku má tak tragické následky. Nehoda na několik hodin uzavřela Podolský most přes Orlickou přehradu. Pravděpodobnou příčinou nehody bylo, že řidič motorky nezvládl předjíždění. Američtí vyjednavači už jsou na Ukrajině. Steve Witkoff a Jared Kushner přicestovali do Kyjeva na svou první oficiální návštěvu Ruskem napadené země. S prezidentem Volodymyrem Zelenským mají jednat o možnostech ukončení války mezi Ukrajinou a Ruskem. Včera se dvojce vyslanců prezidenta Trumpa setkala v Kremlu s ruským prezidentem Putinem. Bílý dům následně uvedl, že byly projednány plány dalších kroků, které oznámí v příštích týdnech. A ještě počasí na zítřek, pondělí bude oblačné až polojasné, přechodně zatažené, k večeru se ale od západu vyjasní. Naměříme 23 až 27 stupňů. Hezkou neděli přeje Iva Horáková.
2: Radio Gold Impulse. Zlaté hity, sladký život.
3: 3 minuty po 14. Adam Kořica je stále s vámi. Doufám, že máte fajn nedělní odpoledne 6. září. A teď už další muzika let 60. až 80. Tady na Goldu Jive Bunny and the Master Mixers, písnička Swing the Mood.

0: Radio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život, nedělní odpoledne, 6. září, pomalu, ale jistě se nám blíží 15. hodina. Do zpráv celou ještě určitě Talking Heads, také Karel Gott, písnička Nápoj lásky číslo 10, ze všeho nejdřív ale Roger Miller, nahrávka King of the Road. Jestli jste si prosím vás dneska ráno říkali, že by ta neděle potřebovala něčím vylepšit, mám pro vás dobrou zprávu. Dnes je Mezinárodní den slaniny. A přiznejme si to, slanina je v podstatě gastronomický zázrak. Vědci by vám možná tvrdili, že nejde kombinovat se vším, ale každý správný milovník jídla ví, že jakékoliv jídlo na světě se dá vylepšit tím, že na něj přidáte křupavou slaninu. No ostatně, posuďte to sami. Slanina k snídani, ano. Slanina v salátu, jediný způsob, jak ten salát přežít. Slanina na hamburgery, povinnost. Pokud tedy teď přemýšlíte, co si dát k nedělní svačině nebo večeři, čím víc to křupe a voní po kouři, tím lépe. A jestli vám bude někdo tvrdit, že to není zdravé, prostě mu řekněte, že jenom s úctou dodržujete mezinárodní tradice. My pokračujeme v muzice 60. až 80. Roger Miller, tady na Goldu.
1: Radio Gold Impulse.

0: Gold Impuls. 15 hodin. Zprávy.
1: Dobré odpoledne. Stát možná znovu zastropuje ceny pohonných hmot. Na Primě to připustil premiér Andrej Babiš. Benzín a nafta totiž znovu zdražují. Snižovat spotřební daň na naftu a benzín kabinet navrhovat nebude. Rafinérské společnosti mají podle Babiše extrémně vysokou marži a měly by se nad svým chováním zamyslet. Pohonné hmoty v Česku zdražily v uplynulých 2 týdnech. Litr nejprodávanějšího Naturalu 95 se aktuálně u čerpacích stanic prodává v průměru za 42 Kč 34 haléřů. V meziročním porovnání je nyní benzín zhruba o 8 korun na litru dražší než před rokem. Za naftu tehdy motoristé platili dokonce o 13 korun méně. Do státních muzeí a galerií se dneska dostaneme zdarma. Mezi stálými expozicemi totiž odstartovala akce, která se bude vracet každou první neděli v měsíci až do konce letoška. S projektem přišlo

0: Ministerstvo kultury o ty klempíře.
1: Zavádíme vstupy zdarma pro všechny. Cílem je zpřístupnit kulturu co nejširšímu okruhu lidí a dát veřejnosti další velkou příležitost opravdu pravidelně navštěvovat muzea a galerie.
0: Vstupné zdarma se týká několika desítek objektů a areálů. Na expozice krátkodobé nebo podobné akce se ale nevztahuje. Zraněný motorkář zemřel. Včerejší hromadná nehoda 5 aut a 1 motorky u Temešváru na Písecku má tak tragické následky. Nehoda na několik hodin uzavřela Podolský most přes Orlickou přehradu. Pravděpodobnou příčinou nehody bylo, že řidič motorky nezvládl předjíždění. Američtí vyjednavači už jsou na Ukrajině. Steve Witkoff a Jared Kushner přicestovali do Kyjeva na svou první oficiální návštěvu Ruskem napadené země. S prezidentem Volodymyrem Zelenským mají jednat o možnostech ukončení války mezi Ukrajinou a Ruskem. Včera se dvojce vyslanců prezidenta Trumpa setkala v Kremlu s ruským prezidentem Putinem. Bílý dům následně uvedl, že byly projednány plány dalších kroků, které oznámí v příštích týdnech. A ještě počasí na zítřek, pondělí bude oblačné až polojasné, přechodně zatažené, k večeru se ale od západu vyjasní. Naměříme 23 až 27 stupňů. Hezkou neděli přeje Iva Horáková.
2: Radio Gold Impulse. Zlaté hity, sladký život.
3: 3 minuty po 15. hodině, zprávy jsou za námi, Adam Kořica je stále s vámi, přeji hezké a ničím nerušené nedělní odpoledne 6. září a teď už tady na Goldu Robert Palmer, písnička Johnny and Mary.

0: Radio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život, do 16. ještě určitě další hity let 60. až 80. uslyšíme Boty proti lásce s českou písničku v podání Ivon Přenosilové. Zaspívá také John Lennon, ze všech nejdřív ale Petula Clark, písnička Downtown. Pokud ještě nemáte úplně plány na dnešní večer, případně plány máte, ale nevíte, co budete poslouchat, doporučuji Radio Gold Impuls a naši cover show. Po 18. nabídneme originály českých hitů a to po celou hodinu, tedy až do 19. Teď už Petula Clark tady na Goldu.
1: Radio Gold Impuls.

0: Desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Radio Gold Impuls. 16 hodin. Zprávy.
2: Hezké odpoledne. Rokycanské kriminalisty zaměstnává ranní nehoda z D5. Na dálnici poblíž Rokycan směrem na Prahu vyjelo osobní auto mimo vozovku a spadlo z mostku. Dva mladí muži po nehodě zemřeli. Rokycančtí kriminalisté mimo jiné u obou zemřelých nařídili soudní pitvu. Krajský policejní mluvčí to řekl agentuře ČTK. Dálnice uzavřená nebyla, provoz bylo možné vést levým jízdním pruhem. V Opavě začalo bourání druhé části obchodního centra Slezanka. Objekt sídlištního stylu stál v těsné blízkosti historické radnice, divadla a katedrály a hyzdil horní náměstí desítky let. Naše zpravodajka Eva Panošová zjistila, jak dlouho demolice Slezanky potrvá. Dobré odpoledne, Evo.
3: Hezký den přeji. Bourací práce by měly být hotové do konce listopadu. Město už předalo objekt firmě, která vyhrála výběrové řízení. Dělníci stavbu rozeberou postupně pomocí hydraulických nůžek a bagrů bez použití odstřelu. Na zimu se pak staveniště zabezpečí a na jaře se tam vrátí archeologové, protože Slezanka vznikla na místě domu ze 17. století. Město připraví architektonickou soutěž, ze které vzejde budoucí podoba tohoto lukrativního místa v srdci města.
2: Neznámý pachatel v Berlíně vytrhl z kořenů javor zasazený na památku obětí červencového teroristického útoku. Ten nechal radnice zasadit

0: V parku Tiergarten informují o tom regionální veřejnoprávní média. Už minulý týden někdo zničil i duhovou lavičku, která stála přímo u stromu. Strom i lavička připomínaly oběti islamisty, který najel do lidí v parku v době, kdy se ve městě konala manifestace za práva komunity LGBT+. Javor nahradil strom, do kterého při útoku islamista najel. Duhová lavička měla zvát k posezení a zamyšlení. Hana Zagorová by se právě dnes dožila 80 let. Během své kariéry naspívala téměř 900 písní. Na kontě má také mnoho duetů, mimo jiné s Karlem Gottem, Petrem Reskem, Petrem Kotwaldem a Stanislavem Hloškem. Na pódiu se s ní chtěl potkat i slovenský zpěvák Richard Miller, ten ale před časem vzpomínal na to, že tyto plány nevyšly.
1: My jsme svojho času, to bylo ještě bezprostředně po revoluci, dokonce možno ještě před ňou, rozmýšleli nad tím, že v jej koncertnom programe sa objavím jako host. Nakonec se to celé nějako nepodarilo.
0: Zagorovou dlouhodobě provázely zdravotní problémy. Její stav se začal zhoršovat po tom, co v září 2020 dostala covid s velmi těžkým průběhem. Kvůli únavě a oslabení organismu pak zrušila své pracovní závazky. Během hospitalizace pak dostala mrtvici, v důsledku které zemřela. Zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně se zatáhne a ojediněle může zapršet. Naměříme do 27 stupňů, na severu bude kolem 20. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
2: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: 3 minuty po 16. hodině. Adam Kořica přeje hezké pozdní nedělní odpoledne 6. září a na Goldu další muzika let 60. až 80. Teď už posílám do všech koutů písničku Sweet Dreams.

0: Rádio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život, pomalu, ale jistě se nám blíží 17. hodina. Do správcou ještě velká věc, Eric Clapton, písnička Knockin' on Heaven's Door. No a když jsme u těch velkých muzikantů, velkých projektů let 60. až 80., tak musíme zmínit i to, že neděle 6. září a dneska slaví narozeniny Roger Waters, hudebník, který se proslavil působením v Pink Floyd. A to je skvělá příležitost pro malý nedělní test. Když se řekne Pink Floyd, vybaví se vám temné vesmírné zvuky letající prasata nad stadionem nebo ten hrozný moment, kdy jste se na střední škole snažili na kytaru naučit Wish You Were Here a utrpěli tím uši celého sousedství. Ať už je to jakkoliv, Rogerovi přejeme všechno nejlepší a pojďme na další muziku let 60. až 80. Moje oblíbená Eric Clapton, písnička Knockin' on Heaven's Door.
1: Rádio Gold Impulse.

0: Rádio Gold Impuls. 17 hodin. Zprávy.
1: Pěkné odpoledne. Ředitelství silnic a dálnic zprovoznilo opravenou část mostu Šmejkalka. Ta už tak slouží šoférům na 24. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu. Do konce září bude doprava vedená ve dvou zúžených pruzích v každém směru. Celá oprava téměř za miliardu korun bez DPH má skončit v létě příštího roku. První polovinu mostu dokončila stavební firma za rok a čtvrt. Nedožité osmdesátiny Hany Zagorové bude připomínat muzikál. Hudební představení s názvem Biograf Láska 2 uvádí divadlo Kalich v nedělní premiéře. Na generální zkoušce se byl podívat náš reportér Tomáš Kabát.
2: Zajímalo by mě, jestli i velký holky mají takovýhle problém.
3: Světla, energické taneční kreace, nový příběh a 25 písní Hany Zagorové. Autorka libreta Uljana Donátová nechtěla publikum zklamat.
4: Psalo se mi to hezky, ale s pocitem určitého závazku, protože to první představení bylo divácky velmi úspěšné, takže bylo potřeba, abychom tu nasazenou laťku dodrželi.
3: Z generálky byl nadšený i manžel Zagorové Štefan Margita.
5: Je to opravdu krásně a Honza Kříž to udělal nádherně. Do toho vyšla knížka, do toho nové album, co víc si přát, že jo, já jsem šťastný, že Hana Zagorová pořád žije.
3: V muzikálu se objeví celkem 37 herců, kteří budou oblečení do bezmála stovky kostýmů.
1: V Polsku dnes způsobil rozruch letecký poplach. Způsobil ho podezřelý radarový signál, který naznačoval narušení vzdušného prostoru z Běloruska. Podle agentury Reuters se ukázalo, že šlo o hejno ptáků. Dočasně přerušit provoz muselo letiště v Řešově. Polská armáda vyslala do vzduchu vrtulníky, aby údaje o možném narušení vzdušného prostoru ověřili. Zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně se může zatáhnout, může i sprchnout. Naměříme do 27 stupňů, na severu bude

0: něco chladněji, okolo 20. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
2: 3 minuty po 17. Adam Kořica přeje hezké nedělní pozdní odpoledne 6. září a teď už další muzika let 60. až 80. tady na Goldu. Robin Gibb, písnička Juliet.

0: Rádio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život, pomalu, ale jistě se nám blíží 18. hodina, pak zprávy a po nich naše cover show, hodina originálu českých hitů. Do té doby ještě určitě písnička I Will Find My Way Home a říkám si, že ideální skladba na to, abych se s vámi rozloučil a pomalu šel hledat cestu domů. Ale já se na každého z vás budu těšit zase zítra po 6. hodině raní. Adam Kořica s vámi nastartuje vysílání, tedy to raní tady na Goldu. Mějte se krásně, užijte si zbytek neděle a zítra opět naslyšenou.
1: Rádio Gold Impulse.

0: Desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Radio Gold Impuls. 18 hodin. Zprávy.
2: Hezký podvečer. Fotbaloví fanoušci o sobě znovu dávají vědět problémovým chováním. Příznivci brněnské zbrojovky poničili po včerejší prohře v pražském Edenu se Slaví vlak Českých drah. Vlak byl pro ně na zápas speciálně objednaný, běžná veřejnost v něm necestovala. Podle mluvčího Českých drah poničili 6 vagónů z 9, rozbili v nich osvětlení, sedačky a vylomili dveře. Hana Zagorová měla unikátní interpretační schopnost, řekl nám to nezávislý hudební publicista Josef Vlček. Populární zpěvačka zemřela v roce 2022. Dnes by slavila své 80. 9-násobná zlatá slavice naspívala téměř 900 písní, působila v několika souborech a v divadlech Apollo a Semafor. Zagorová také tvořila oblíbenou trojici s Petrem Kotwaldem a Stanislavem Hloškem. Společně naspívali například písničky Jinak to nejde nebo Spěchám. Podle hudebního publicisty Vlčka šlo pro Zagorovou o důležitou spolupráci.
3: Přece jenom v tom věku už jí nechtěli věřit, že dneska máme diskohrádky a tak dále. A tyhle ty dva jí vlastně jakoby to přeženu omladili. Najednou zase byla v okolí těch dvou pánů, byla taková jako najednou mladší, svěžejší.
2: Zagorová patřila k nejvýraznějším postavám tuzemské popové scény už od druhé poloviny 60. let. Uplatnila se nejen svým charakteristickým hlasem, ale také jako textařka, herečka a moderátorka. České basketbalistky smutní. Na mistrovství světa v Berlíně prohrály s Čínou těsně 70-74 po prodloužení. Po druhé porážce už mají jen teoretickou naději na postup do play-off. O šanci definitivně přijdou, pokud ve večerním utkání favorizované Spojené státy americké porazí Itálii. Zítra kolem 9. hodiny večer české basketbalistky uzavřou působení ve skupině D proti Američankám. Slova o začátku nové války padají z úst ruského ministra zahraničí Lavrova. Reaguje tak na obvinění od západních zemí, že se Moskva podílela na dronovém incidentu v Lipsku. Německá vláda totiž srpnový hybridní útok na východoněmecké letiště Lipsko-Halle přičítá Rusku, které to popírá. Zítra budou převládat mraky, prosadí se ale i sluníčko. Zaprší spíš ojediněle. Naměříme kolem 25 stupňů, na severu jen kolem 20. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
1: Radio Gold Impuls. Začíná cover show.

0: Gold Impulse. 19 hodin. Zprávy.
1: Pěkný večer. Premiér Andrej Babiš se znovu opřel do justice. Kritizoval postup soudu v kauze Čapí hnízdo. Česko má podle něj nezávislou justici. Soudkyně odvolacího soudu se ale podle něj zachovala jako za totality. Babiš na CNN Prima News zopakoval, že Naďová nic neudělala a proti rozhodnutí se bude bránit. Domnívá se také, že pokud by ho sněmovna vydala ke stíhání, byl by také odsouzený podle něj na základě vymyšlených důkazů. Vrchní soud v Praze v pondělí potvrdil europoslankyni Janě Naďové 3letý podmíněný trest se zkušební dobou na 5 let a peněžitý trest 500 000 korun za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie v kauze Čapí hnízdo. Její odvolání zamítl. Rozhodnutí je tak pravomocné. Dá se proti němu ještě podat dovolání k nejvyššímu soudu. Kamarádi Hany Zagorové si dnes připomínají její nedožité osmdesátiny. Spoustu hezkých vzpomínek má třeba Stanislav Hložek. Ten nám potvrdil, že mu Hana Zagorová zásadním způsobem pomohla ke slávě.
2: Hanka Zagorová mě nesmírně chybí, protože Hanka byla moje výborná kamarádka. Hanka byla vlastně členkou naší rodiny, protože my jsme spolu trávili v dobách naší největší slávy, kdy jsme měli 350 koncertů za rok, tak my jsme byli pořád spolu.
1: Dvojka Standa Hložek Petr Kotwald se Zagorovou začala vystupovat, když už sama platila za prvotřídní hvězdu. Přínos byl ale vzájemný a spojení dalo vzniknout i velkým hitům. Například Můj čas, jinak to nejde nebo Spěchám. V indickém Dillí se zřítila studentská kolej. Nejméně jeden člověk zahynul a na 40 dalších zůstaly zavalené nebo uvězněné v troskách. Informuje o tom agentura AP s odvoláním na místní úřady. Na místě pokračují záchranné práce. Podle indických tiskových agentur se zatím podařilo z trosek vyprostit 6 živých lidí. 2 v kritickém stavu hospitalizovali. Zatím není jasné, proč se 5podlažní budova s chlapeckou kolejí zřítila. Itálie slaví obří sportovní radost. Velkou cenu Itálie vyhrál po startu z 19. místa Kimi Antonelli z Mercedesu. Závod ovládl jako první domácí pilot od roku 1966. Zítra budou na obloze mraky i sluníčko, přechodně se může zatáhnout, ojediněle může zapršet. Naměříme do 27 stupňů, na severu bude kolem 20. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Rádio Gold Impulse. Zlaté hity, sladký život.

0: Radio Gold Impuls. 20 hodin. Zprávy.
1: Pěkný večer. Volby ve východoněmecké spolkové zemi Sasko-Anhaltsko vyhrála strana Alternativa pro Německo. Zemská tajná služba ji považuje od roku 2023 za prokazatelně pravicově extremistickou. Podle prognóz veřejnoprávních stanic dostala zhruba 44% hlasů. Většinu ze 42 mandátů v zemském sněmu ale Alternativa pro Německo podle současného odhadu nezískala. Sasko-Anhaltsko tak nejspíš čekají složitá povolební jednání o nové vládě. Ochránci přírody se v Brně Židenicích pustili do boje. Začali systematicky likvidovat invazivní pajasan žláznatý. Jde o stovky stromů. Šíření pajasanů vytlačuje původní vegetaci. Tato cizokrajná dřevina původem z východní Asie se vyznačuje rychlým růstem a také vylučováním látek, které jsou pro ostatní rostliny jedovaté. Původně byl strom exotického vzhledu okrasný, začal ale splaňovat v řadě zemí. Američtí vědci ve státě Utah si lámou hlavu nad záhadnou houbou. Po jejím použití vidí lidé stovky miniaturních človíčků. Experti ve Spojených státech pátrají po tom, co tyto neobvyklé vize vlastně způsobuje.
2: Záhadná houba pochází z Číny, tam se dokonce běžně konzumuje. Pokud ale není správně tepelně zpracovaná, lidé popisují bizární halucinace. Shodně hovoří o malých postavičkách, jsou jich desítky až stovky. Chodí po stole, lezou po nábytku nebo se pohybují po místnosti. Pro vědce je šokem, že houba neobsahuje žádnou známou psychoaktivní látku. Experti zjišťují, zda jde o novou chemickou sloučeninu. Spekuluje se také o nebezpečném toxinu, který může ovlivnit nervový systém.
1: Rokycanské kriminalisty zaměstnává ranní nehoda z D5. Na dálnici poblíž Rokycan směrem na Prahu vyjelo osobní auto mimo vozovku a spadlo z mostku. Dva mladí muže po nehodě zemřeli. Rokycanští kriminalisté mimo jiné u obou zemřelých nařídili soudní pitvu. Krajský policejní mluvčí to řekl agentuře ČTK. Dálnice uzavřená nebyla, provoz bylo možné vést levým jízdním pruhem. Zítra má být oblačno až polojasno, přechodně se zatáhne a ojediněle může slabě zapršet. Naměříme do 27 stupňů, na severu může být jen kolem 20. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Impuls. 21 hodin. Zprávy.
1: Ceny pohonných hmot zítra zaměstnají vládu. Ve videu to řekl premiér Babiš. Podle něj mají rafinérie zřejmě nepřiměřené zisky. Policisté pátrají po řidiči z Novojičínska. V pátek v noci přejel podnapilého chodce a od nehody ujel. 47-letého chodce dopravili záchranáři letecky na urgentní příjem fakultní nemocnice Ostrava. K nehodě došlo zhruba půl hodiny před půlnocí v noci na sobotu na silnici 3. třídy mezi vesnicemi Kletné a Jestřabí. Zraněný muž nadýchal přes 1,5 promile alkoholu. Poraněnou měl hlavu, hrudník a hůře dýchal. Brněnská státní muzea a galerie se dnes těšila velkému zájmu. Podle ministerstva kultury dorazil víc než dvojnásobek běžných návštěvníků. Do všech budov Moravského zemského muzea, Technického muzea a Moravské galerie dnes přišlo přes 1620 návštěvníků. Minulou neděli jich bylo jen 600. S volnými vstupy každou první neděli v měsíci přišlo ministerstvo kultury vedené Otou Klempířem. Ten dřív agentuře ČTK řekl, že se snaží nad rámec programového prohlášení zpřístupnit kulturu pro všechny. Jarní pilotní projekt se u veřejnosti setkal s pozitivním ohlasem. V indickém Dillí pokračuje pátrání v troskách studentské koleje. Pětipatrová budova se ze zatím neznámých důvodů zřítila. Nejméně jeden člověk zahynul a zhruba 40 dalších zůstaly zavalené nebo uvězněné v troskách. Informuje o tom agentura AP s odvoláním na místní úřady. Podle indických tiskových agentur se zatím podařilo z trosek vyprostit 6 živých lidí. 2 v kritickém stavu hospitalizovali. Celý den si na Impulzu připomínáme Hanu Zagorovou. Zpěvačka by totiž právě dnes oslavila 80. Náš reportér Tomáš Kabát se proto vydal do jejich rodných Petřkovic, aby pátral po stopách Zagorové. Potkal se s jejím spolužákem a zamířil i do míst, která pravidelně navštěvovala.
2: Podařilo se mi setkat se s ředitelkou základní školy v Ostravě Petřkovicích. Právě v této budově se Hana Zagorová učila. Paní ředitelce Monice Konečné se podařilo najít třídní výkaz Hany Zagorové z 6. třídy. Nacházíme překvapivou věc, 2 z hudební výchovy, ačkoliv šlo jen o první čtvrtletí.
3: Jsem se dostala do archivu, že víme, že Hanka byla vynikající žákyně. A ano, byla už od prvského mládí v dramatickém a pěveckém kroužku.
2: A o kterém se bavíme roce?
3: 57. Školní rok, takže bavíme se o konci roku 58. Školního.
2: Ano.
3: Takže červen 58, patřila mezi premiantky, paní učitelka třídní, oni píše, že byla vynikající, výborná žákyně školy, měla 142 cm a 29 kg a samé jedničky odhledovalo.
4: No akorát ta dvojka z hudebky.
3: No ta dvojka z hudebky je první čtvrtletí, to znamená, bavíme se o začátku listopadu.
2: Tolik ředitelka školy v Ostravě Petřkovicích Monika Konečná a odtud se s vámi loučí i Tomáš Kabát.
1: V Opavě začalo bourání druhé části obchodního centra Slezanka. Objekt sídlištního stylu stál v těsné blízkosti historické radnice, divadla a katedrály a hyzdil horní náměstí desítky let.
5: Bourací práce by měly být hotové do konce listopadu. Město už předalo objekt firmě, která vyhrála výběrové řízení. Dělníci stavbu rozeberou postupně pomocí hydraulických nůžek a bagrů bez použití odstřelu. Na zimu se pak staveniště zabezpečí a na jaře se tam vrátí archeologové. Protože Slezanka vznikla na místě domu ze 17. století. Město připraví architektonickou soutěž, ze které vzejde budoucí podoba tohoto lukrativního místa v srdci města. Eva Panošová, Radio Impuls, Opava.
1: Česko si připisuje další sportovní úspěch. Veslařky Sofie Kubátová a Terezie Jančtová získaly v Polsku na dvojskifu titul mistryň Evropy do 23 let. Zítra čekáme na obloze sluníčko i mraky, ojediněle může slabě zapršet. Naměříme kolem 25 stupňů, na severu bude kolem 20. Ze zpráv je to všechno, hezký večer vám přeje Lenka Svobodová.
0: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Vařík. Zpěvák, textař a kapelník byl podle jeho syna nemocný. Rodina o úmrtí informovala agenturu ČTK a prosí o respektování soukromí. Informace o posledním rozloučení zveřejní později. Kapela Jojo Band loni oslavila půl století na scéně. Richard Tesařík kromě působení v kapele vydal i několik sólových alb a vystupoval v celé řadě muzikálů. Patřil k českým průkopníkům reggae nebo ska. Wimbledonská šampionka Linda Nosková válí i v New Yorku. Poprvé se probojovala do čtvrtfinále tenisového US Open, když porazila Ukrajinku Martu Kostiukovou. V boji o semifinále ji čeká světová jednička a obhájkyně titulu Běloruska Arina Sabalenková. Fotbaloví fanoušci o sobě znovu dávají vědět problémovým chováním. Příznivci brněnské zbrojovky poničili po včerejší prohře v pražském Edenu se Slavií vlak Českých drah. Vlak byl pro ně na zápas speciálně objednaný, běžná veřejnost v něm necestovala. Podle mluvčího Českých drah poničili 6 vagónů z 9. Rozbili v nich osvětlení, sedačky a vylomili dveře.
1: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
0: Do státních muzeí a galerií se dnes dalo jít bez vstupného. Mezi stálými expozicemi tak odstartovali akci, která se bude vracet každou první neděli v měsíci. S projektem přišlo Ministerstvo kultury o ty klempíře.
2: Zavádíme vstupy zdarma pro všechny. Cílem je zpřístupnit kulturu co nejširšímu okruhu lidí a dát veřejnosti další velkou příležitost opravdu pravidelně navštěvovat muzea a galerie.
0: Vstupné zdarma se týká několika desítek objektů a areálů. Na expozice krátko dobré nebo podobné akce se ale nevztahuje. Kamarádi Hany Zagorové si dnes připomněli její nedožité osmdesátiny. Spoustu hezkých vzpomínek má třeba Stanislav Hložek. Ten v našem vysílání potvrdil, že mu Hana Zagorová zásadním způsobem pomohla ke slávě.
3: Hanka Zagorová mě nesmírně chybí, protože Hanka byla moje výborná kamarádka. Hanka byla vlastně členkou naší rodiny, protože my jsme spolu trávili v dobách naší největší slávy, kdy jsme měli 350 koncertů za rok, tak my jsme byli pořád spolu.
0: Dvojka Standa Hložek Petr Kotwald se Zagorovou začala vystupovat, když už sama platila za prvotřídní hvězdu. Přínos byl ale vzájemný a spojení dalo vzniknout i velkým hitům. Například Můj čas, Jinak to nejde nebo Spěchám. Na písku v Praze na Ládví se rozhodlo o mistrech republiky. Titul v plážovém volejbalu mají Ondřej Perušič s Jakubem Šépkou a také Markéta Svozilová s Marií Sárou Štochlovou. Připomenu, že mistr světa z roku 2023 Perušič v lednu ukončil profesionální kariéru. Letos ale ještě odehrál několik turnajů. Z domácího titulu se radoval už po 6. Turecké volejbalistky potěšily domácí fanoušky i svou zemi. Podařilo se jim obhájit evropský titul. Víc než dvouhodinové finále s Itálií plné obratů vyhrály doma v Istanbulu 3-2 na sety. Vedle druhého evropského zlata v historii si také vybojovali místo na letní olympiádě 2028 v Los Angeles. Bronz získali obhájkyně stříbra Srbky po vítězství nad Polskem. Připomenu, že evropský šampionát spolupořádalo i Česko, které vypadlo v osmifinále se Švédskem a obsadilo konečnou 11. příčku. Zítra čekáme mraky i sluníčko, přechodně se obloha zatáhne a ojediněle se může přidat déšť. Naměříme do 27 stupňů, na severu bude okolo 20. Ze zpráv je to všechno, hezký večer vám přeje Lenka Svobodová.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Radio Gold Impuls. 23 hodin. Zprávy.
1: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková.

0: sportovních míst a omezit počet modelů. Donald Trump se zastává Putina. Podle šéfa Bílého domu jeho ruský protějšek nechce zaútočit na země NATO. Americký prezident zároveň potvrdil, že jeho vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner poletí v sobotu do Ruska a na Ukrajinu s návrhem na ukončení války. Informuje o tom Reuters. Ukrajinský prezident Zelenský následně uvedl, že američtí vyjednavači do Kyjeva přijedou v neděli po předchozí návštěvě Moskvy. Podle některých zdrojů z americké administrativy, ale ještě stále může být návštěva amerických vyjednavačů zrušená. Začínají se totiž bát o svou bezpečnost. Rusko výrazně zesílilo raketové a dronové útoky na Kyjev a jeho obyvatele sužují už 9. den v řadě soustavné nálety dronů. Vztah prezidenta a premiéra čekají různé turbulence, myslí si to náš glosátor a publicista Luděk Staněk. Petr Pavel a Andrej Babiš zakopali válečnou sekeru a domluvili se, že obnoví společné schůzky. Staněk jejich vztah přirovnal k partnerskému soužití s častou změnou nálad.
1: Myslím, že ten vztah bude probíhat takovými různými fázemi. Od těch skutečně nemluvím s ním a já s ním taky ne. A neberu mu telefon a mažu si ho z telefonu až po takové to. Vždyť spolu mluvíme, vždyť jsme dva dospělí lidi, rozumní a děláme to kvůli dětem a v tomto případě jsme my všichni obyvatelé České republiky ty děti.
0: V posledním půlroce byly vztahy mezi Pavlem a vládou Andreje Babiše vyostřené. Po odmlce se oba politici sešli minulý týden. Soud potrestal týrání dítěte. Ústecký krajský soud dnes poslal na 8 let do vězení 28letou ženu, která několik měsíců týrala svou narozenou dceru. S násilím začala krátce po jejím narození. Novorozeněti mimo jiné způsobila opakované zlomeniny. Soud také nařídil ženě psychiatrické ochranné léčení. Litoval na Olomoucku se pyšní novou sportovní halou. Sloužit bude studentům gymnázia, žákům základních škol, spolkům i veřejnosti. Starosta Litovle Viktor Kohout říká, že město halu potřebovalo.
2: Máme tady pouze jednu sportovní halu a ona je nedostačující. Prostě byly hádky kolikrát, protože každý chce, hlavně přes zimní měsíce, sportovat v hale a bohužel bylo to takové, že dojížděli do různých okolních obcí nebo do malých tělocvičen a bylo to takové až nedůstojné na 21. století.
0: Litovelská radnice projekt financovala pomocí úvěru a dotace od Národní sportovní agentury. Hala i s úpravou okolí vyšla na víc než 90 milionů korun. České basketbalistky prohrály na úvod mistrovství světa v Berlíně s Itálií 54-63. V neděli odpoledne se Češky utkají ve skupině D s Čínou a v pondělí večer se Spojenými státy americkými. Vítěz skupiny postoupí přímo mezi nejlepších 8. Další dva týmy čeká kvalifikace o čtvrtfinále. V sobotu bude zataženo až oblačno, na většině území s deštěm, na večer má oblačnost většinou ubývat, naměříme teploty od 19 do 26 stupňů.
3: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. Půlnoc. Zprávy.
1: Zemřel Richard Tesařík. Frontmanovi kapely Jojo Band bylo 80 let. Zpěvák, textař a kapelník byl podle rodiny nemocný. O úmrtí informovala rodina agenturu ČTK a prosí o respektování soukromí. Informace o posledním rozloučení zveřejní později. Kapela Jojo Band loni oslavila půl století na scéně. Richard Tesařík kromě působení v kapele vydal i několik sólových alb a vystupoval v celé řadě muzikálů. Patřil k českým průkopníkům reggae nebo ska. Vláda bude rozhodovat o čase. Během dneška se chystá schválit nařízení, podle kterého by v příštích 5 letech i dál začínal letní čas poslední březnovou

0: Starosta Číškova Martin Třeštík už má pro vodovod stavební povolení a čerstvě vybraného dodavatele.
1: Obec má hodně naspořeno, my bychom na to peníze měli, ale nechceme zase úplně vyhodit za jeden projekt. Jo. My chceme prostě na to získat co největší možnou dotaci. Musíme začít, protože ten problém s tou vodou je. Já bych rád hrozně začal už kopat příští rok na jaře.
0: Číškov je jihozápadní vstupní branou do chráněné krajinné oblasti Brdy. Žije v něm téměř 700 obyvatel. Američtí vědci ve státě Utah si lámou hlavu nad záhadnou houbou. Po jejím použití vidí lidé stovky miniaturních človíčků. Experti ve Spojených státech pátrají po tom, co tyto neobvyklé vize vlastně způsobuje.
2: Záhadná houba pochází z Číny, tam se dokonce běžně konzumuje. Pokud ale není správně tepelně zpracovaná, lidé popisují bizární halucinace. Schodně hovoří o malých postavičkách, jsou jich desítky až stovky. Chodí po stole, lezou po nábytku nebo se pohybují po místnosti. Pro vědce je šokem, že houba neobsahuje žádnou známou psychoaktivní látku. Experti zjišťují, zda jde o novou chemickou sloučeninu. Spekuluje se také o nebezpečném toxinu, který může ovlivnit nervový systém. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
0: Fotbalisté Sparty klesají tabulkou. V utkání 7. kola první ligy v Hradci Králové prohráli 1-2 a v neúplné tabulce spadli na 10. příčku. Pražané si v ročníku nejvyšší soutěže připsali už 4. porážku a nedokázali napravit minulou drtivou domácí prohru 0-3 v derby s odvěkým rivalem z Edenu Slavií. Sparta zažívá nejhorší start do soutěže od roku 2005. V dalších včerejších duelech si Mladá Boleslav hravě poradila s ostravským Baníkem, který přehrál 4-0. Zlín byl krátký na Teplice 1-3 a Jablonec podlehl 1-2 Liberci. České basketbalistky na světovém šampionátu končí. V Berlíně ztratili i teoretickou naději na postup do play-off. Rozhodla o tom výhra Spojených států nad Itálií, po které už nemohou naše hráčky skončit ve skupině D lépe než čtvrté. V pátek prohráli s Itálií, v neděli po prodloužení s Čínou. Češky nastoupí v pondělí večer ještě proti Američankám, které už mají jisté, že se podívají přímo do čtvrtfinále. Dnes má být oblačno až polojasno, přechodně se může obloha i zatáhnout. Ojediněle sprchne a naměříme do 27 stupňů. Na severu bude kolem 20. Ze zpráv je to všechno, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
3: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Gold Impuls. Jedna hodina. Zprávy.
1: Rostoucí ceny pohonných hmot bude znovu řešit vláda. Večer to ve videu na Instagramu řekl premiér Andrej Babiš s tím, že se kabinet bude palivy zabývat hned během pondělí. Podle premiéra to vypadá, že rafinérie mají nepřiměřené zisky. Už dřív nevyloučil, že by vláda mohla znovu přistoupit k zastropování marží. Pohonné hmoty v Česku zdražily v uplynulých dvou týdnech. Litr nejprodávanějšího benzínu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic v Česku prodává v průměru za 42 korun 34 haléřů. Za litr nafty teď řidiči dají podle dat společnosti CCS průměrně skoro 45,90. V meziročním porovnání je benzín zhruba o 8 korun na litru dražší. Za naftu před rokem motoristé platili méně asi o 13 korun. Tenistka Linda Nosková pokračuje v úžasném roce. Poprvé se jí podařilo postoupit do čtvrtfinále grandslamového US Open. Wimbledonská šampionka a nasazená šestka v New Yorku porazila Ukrajinku Martu Kostiukovou. 21-letá Nosková na grandslamech vyhrála 11. utkání v řadě. V boji o semifinále vyzve na místním betonu světovou

0: Erdoganem. Několik stovek lidí protestovalo v Berlíně a další lidé v Mohuči. Požadovali mimo jiné zahájení procesu, který by mohl vést k zakázání strany. Další demonstrace by se v hlavním městě měla u Braniborské brány konat už v pondělí.
1: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
0: Rodiče mají výrazný prostor ke zlepšení u jídelního stolu. Podle nového průzkumu používá každý čtvrtý rodič věty, které mohou narušit vztah dětí k jídlu. Často je nutí k dojídání nebo kritizují přílišné jedení. Podle poslední studie z roku 2021 má víc než pětina českých dospívajících nadváhu nebo obezitu. Od roku 2010 přibylo obézních dětí o víc než polovinu. Obezita u dětí vede například k artróze, cukrovce nebo nemocem srdce. Stávají u nich také hormonální změny a změny v mozku. Kromě fyzických obtíží čelí obézní děti i psychickým problémům. Často mají nízké sebevědomí, úzkosti a deprese. Parta Čechů si zorganizovala soutěž ve stopování. Šest soupeřících dvojic se chtělo dostat ze slovinské Lublaně až do Gruzie, a to s nulovými náklady na dopravu. Vítězný tým Martina Kutiny nakonec urazil přes 2500 kilometrů vzdušnou čarou, a to během 5 dnů.
2: My jsme zvolili prostě strategii, že jsme na benzínce zastavovali lidi a ptali jsme se jich, což je podle mě jako daleko lepší strategie, než stopovat klasickým způsobem, kdy prostě nastavíte palec a čekáte na projíždějící auta. A je to dobrý z toho důvodu, že vlastně se s těma lidma seznámíte, myslím si, že to je bezpečný pro obě strany.
0: Spontánní výzvu si skupinka kamarádů stanovila u piva po fotbalovém tréninku a měla přísná pravidla. Zdarma musela být veškerá doprava, rozvážnost ale byla na místě i s potravinami. Na veškeré potřeby po cestě měl totiž každý tým 2000 korun. Výplaty Slováků se začaly opět scvrkávat. Ceny rostou rychleji než platy a reálné mzdy se poprvé od podzimu 2023 dostaly do mínusu. Tvrdou ránu schytali státní zaměstnanci, u nich je propad nejprudší.
3: Hoci nominálna mzda meziročně na Slovensku stúpla o viac než 3%, po započítaní inflácie reálne klesla o 0,5%. Hoci číslo nie je vysoké, ide o obrat trendu. Stalo sa tak prvýkrát po 10 štvrťrokoch nepretržitého zvyšovania reálnych zárobkov. Najväčší obrat je viditeľný v hrubej mzde vo verejnej správe. Tu sa kúpna sila prepadla o viac než 8%. Problémom je, že slovenská ekonomika napreduje len veľmi pomaly. Jozef Balko, Rádio Impuls Slovensko.
0: V pondělí čekáme sluníčko i mraky, přechodně se může zatáhnout, zaprší ale jen ojediněle. Nejvyšší teploty budou kolem 25 stupňů, na severu má být chladněji jen okolo 20. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
1: Rádio Gold Impuls.

0: Impuls. 2 hodiny. Zprávy.
1: Zemřel Richard Tesařík. Frontmanovi kapely Jojo Band bylo 80 let. Zpěvák, textař a kapelník byl podle rodiny nemocný. O úmrtí informovala rodina agenturu ČTK a prosí o respektování soukromí. Informace o posledním rozloučení zveřejní později. Kapela Jojo Band loni oslavila půl století na scéně. Richard Tesařík kromě působení v kapele vydal i několik sólových alb a vystupoval v celé řadě muzikálů. Patřil k českým průkopníkům reggae nebo ska. Vláda bude rozhodovat o čase. Během dneška se chystá schválit nařízení, podle kterého by v příštích 5 letech i dál začínal letní čas poslední březnovou neděli a trval do poslední neděle v říjnu. S časovými přechody nesouhlasí ministr pro prevenci a sport Boris Šťastný. Podle něj má posun času dopad na zdraví. Požaduje, aby odpovědný rezort v Evropské unii vyjednával o zrušení letního a ponechání pouze zimního času. Časové střídání mělo v 27. skončit v roce 2019. Členské státy se ale na jednotném nastavení neshodly. Číškov na Plzeňsku začne na jaře stavět vodovod. Kvůli suchu tu ubývá voda ve studních. V obci už je díky dotaci hotový vrt a úpravna vody. Nutné je dobudovat síť a rozvést vodu po obci. Starosta Číškova Martin Třeštík už má pro vodovod stavební povolení a čerstvě vybraného dodavatele.
2: Obec má hodně naspořeno, my bychom na to peníze měli, ale nechceme zase úplně vyhodit za jeden projekt. Jo. My chceme prostě na to získat co největší možnou dotaci. Musíme začít, protože ten problém s tou vodou je. Já bych rád začal už kopat příští rok na jaře.
1: Číškov je jihozápadní vstupní branou do chráněné krajinné oblasti Brdy. Žije v něm téměř 700 obyvatel. Američtí vědci ve státě Utah si lámou hlavu nad záhadnou houbou. Po jejím použití vidí lidé stovky miniaturních človíčků. Experti ve Spojených státech pátrají